už odjel poslední dělňák, pořád jsem spal. Fakt příjemný a fakt mi bylo dobře a čekal jsem, až budu mít dost sil na to, abych vstal. Přijel další vlak, další vrzající bod

Šel jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

Pár minút pred pol 8 trochu zvolníme tempo. Ja som tu dnes síce sama, bez Tonyho, ale za to s dobrou náladou, dobrou energiou. Zostaňte so mnou, toto je Billy Barman a Vrkoč.

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Šedá s tejo šedákov.
2: Výborné, výborná pozvánka. Dúfam, že ste naladení na túto akciu. Toto je inými slovami. Future Pokémon. A pozor, že o chvíľočku na želanie si zahrá.

0: spalo v botě.
1: Mňou, mňou.
0: Nehas, co tě nepá, nepálí.
2: A my jsme kotě,
1: mňou, mňou.
2: Spátě v botě,
1: mňou, mňou.
2: Po robotě.

mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni, magistři, astrologové, geometři, agronómové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já sváram dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky a v

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

startu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne...

všechno, na čem nám kdy záleželo, všechno, o čem jsme kdy snili a pro co jsme kdy žili.

se vrací z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce, na zastávce slova nic nejsou. A duše to vědí, dál chybí odpovědi.

0: Rádio v Nitre.
1: Teraz sedím za stolom, kde si sedávala ty na Vianoce, na večer.

Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.